však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný.

V rozprávkach se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

0: se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Užívate s rádiom Vlna. Toto boli fantastické Spice Girls a 90. roky. A dnes popoludní sa s vami rozprávam o československom hokejovom fandení, pretože vždy, keď to tak vyjde, že hrá Slovensko a Česko na šampionáte svetovom, tak je to veľmi ostro sledované aj slovenskými fanúšikmi, samozrejme českými, a naša posluchačka Janka sa priznala, že hlasovku do rádia nahrávala úplne prvýkrát, že ešte teraz je z toho búši srdce, ale ja ani nechápem prečo. Zvládla si to absolútne skvele, žiadnu trému som v tom hlase nepočula, ale teda poď, no povedz nám, ako je to u vás doma s tým československým fandením.
1: Ahojte, všechny zdravím. Ja som Ostravačka, manžel je Malačan, sme spolu 14 let a máme dva krásne syny, ve ktorých proudí československá krev. No a na dnešní zápas se moc těšíme a na otázku, komu fandím, fandím oběma. Oběma, protože v Ostravě mám pevné kořeny a tady na Slovensku jsem si vybudovala úplně stejně krásné a pevné kořeny, takže ať vyhraje ten lepší a ten dnešní zápas si užijeme.